0: Sidap Supreme Noodles with real chicken essence.
1: Supreme Noodles, boom boom.
2: Sidap Supreme Noodles.
3: Ètò àgọ́ láàjìn ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgọ́ láàjìn.
4: Ayé adùn bí oyin, adùn bí oyin sẹ́.
5: Yorùbá yorùbá
3: fún aramada ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làjìn ẹlòmíín rí àjẹ́ pé kọ́gbọ́n sóun pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgọ́ láàjìn ìyá àdínì gbogbo
6: splash
3: àmínà àdẹ̀tún badmus mọ́tfàlà ní gbogbo ọjọ́ ṣẹ́gun tuesday láago méjì òru abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ẹni wálé abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye àdùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí splash 105.5 FM pẹ̀lú àmínà àdẹ̀tún badmus káìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìk
1: My guy, you know say Betway get plenty casino games for Niger. Over 400 games, Aviator, Blackjack, Roulette, Baccarat, Slots, Live Casino. The list not a finish, eh? No matter which you like, it did there for you. Every game in one place. Join Niger's home of casino and win big today.
7: Download the app or visit Betway.com.ng and enjoy exciting offers daily. 18 plus only. Play responsibly. Betway. Feel the action.